0: Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Magistrála se u hlavního nádraží změní. Před Fantovou budovou vznikne široký přechod se semafory, zúží se prostor pro auta, přibydou cyklopruhy. Prostor také oživí stromy. Změny souvisí s rekonstrukcí stropu odbavovací haly nádraží. Dokončení úprav je plánováno na rok 2028. A počasí dneska má být oblačno až zataženo, na většině území města občasný déšť nebo přehánky, jen výjimečně i bouřka. Během odpoledne mají srážky ustávat a mraků ubývat. Teploty do 25 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl jsi nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Ty jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů startuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco si tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. Ne, je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Hele, já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, nějakou lahvinku, co?

0: of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hit Radio, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho z minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Do konce prázdnin.
0: Tak, teďka. Takže něco bizarního. No, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový skruže na druhé straně a narazil jsem si o beholeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol. No.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhánějí v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy, a dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhle.
0: To je prýma, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš, níž.
2: Co tam ještě hloubš v míse, tak ještě pořád můžeme.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Nebo opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sásky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prýma disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu. Tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza. To je fakt hruza. Přišla zde na dání, probudila můj život trochu. A Michal bude u nás tady na Hit Rádiu za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Praze v Sokolovské ulici před křižovatkou na Balabence směrem do centra bude v pravém pruhu probíhat práce na silnici. V tom místě to určitě moc nehoňte.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
2: Hit Radio City.

0: Your husband is coming.
1: Také vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
4: Tak co by ne, no.
1: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá. Jo.
3: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam jel v pátek, nech teďka nás, jako jo.
1: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Radio 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno, a mě by zajímalo, co umíte uvařit, co je opravdu ten majstr štyk, co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstr štyk.
2: Takže nic.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha, když zrovna nemáme krabičky třeba v oba,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně? Aha.
2: Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvaříte vy, že jo. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzu.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka, no a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme, Velšli Arms a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangster.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze na Smíchově v Ostrovského ulici mezi křižovatkami s ulicemi Radlická a Stroupežnického probíhají práce na silnici. Počítejte tam se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, těch plešek, spousta plešek. To už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně a mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám, říká si tak prej kvůli tomu, že pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Mm-hmm. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli bejt.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně se říkal Mr. 305, mm-hmm, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, jo, tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No protože on to říká snad v každém songu, jo, že jo? Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak... se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou, tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I teď si můžete na webu CK.ETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.etic.cz
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo, za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou, 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Řidiči musí počítat s omezením provozu v části ulice u Vršovického hřbitova. Ode dneška do 16. srpna má být ve směru na Prahu 4 uzavřena část pravého jízdního pruhu. A to kvůli obnově vodovodního řadu. V dopravní špičce tam může být zdržení 10 až 30 minut. A počasí naměříme na nejvýš 25 stupňů, bude oblačno až zataženo, na většině území města čekáme občasný déšť nebo přehánky, jen výjimečně se může objevit i bouřka. Během odpoledne mají srážky ustávat a mraků ubývat. Z Prahy Dominik Šmaus.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Čau, hezký ráno.
8: Krásný pondělní ráno.
0: Snídaně šampionů.
7: Cena ropy klesá, něco si přej, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
4: Bohužel jsem tam zaznělo slovíčko snad.
7: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito, tím startuje další hodina. Dobré ránko.
0: Hit Radio City.
9: Aj. Fonsi!

0: Despacito.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi někdy něco dovezli, ne?
3: Sami koukáš, jak kdybych to byl já, ten se to odváží, ne?
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě po cestě zpátky do Čech potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, a tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on se to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašung, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích, no.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle anebo pašung teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně, jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne, co se zbohnul
1: do hlavy, co máš? Já mám příběh cibulí, to si dáme potom, cibuli musíme dát, tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím. Jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme s sebou měli banány a cibuli a říkáme, že no nemáme nic a oni, tak pojďme se podívat do auta, tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo, a on, onion, a já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to, jo počkej, oni to zabavili, jo vlastně, oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to, počkej, ne, dal to na prkínko a nakrájil to a já jsem si říkal, před náma to nakrájil a já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady.
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký, jasně, právě roztoči, jasně, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, to je teda ústý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule. No. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásné bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama. A teďka, doteď to máme vystavené doma v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igelitáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dále. Na hranicích, co se nestalo, celník otevřel kufr, strčil ruku do jalovce, celý se opíchal, řekl, zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano David, Next Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. V hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v plynulosti provozu na trase z Benešova na Prahu. Před nájezdem na D1 u Mirošovic se vytvořila 2,5-kilometrová kolona.
4: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
5: Hit Radio City.

0: takhle inteligentní a to v naší rodině není.
1: Není.
0: Ale je mi docela líto ty druhý rodiny teda. No nic, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
2: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy, Rubikon na Hit Rádiu.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof. Rychlá
1: pětka. Říká se, že láska prochází žaludkem a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
2: Ne, teďka si za pár minutek
1: zastavit. Jo, tak to už bude posoutěž.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
3: Tak,
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
1: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
2: Večerníček. Krteček,
0: ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
2: Jablko.
4: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?

0: Plzeň.
1: Opravili se. A poslední, pátá otázka, ano, je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
0: Okay.
1: Jo! Ale nějak jsme to zvládli.
2: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejte, hodnotě 15 000 korun.
1: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
0: Ano.
1: Ano, a dcera se jmenuje?
0: Kačka.
1: Ahoj, Kačko. Tak jsme to zvládli. Zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
0: No já, když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
1: Tak to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek, ahoj.
0: Děkujeme.
2: Ahoj.
1: Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moct vyhrát opět zítra. Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní hitrádio s vámi Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že tobě se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když ji hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no. Tak moc jí nemusí tenhle ten song. Ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. A platíš mi na dovolenou. Shakira Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na sjezdu z dálnice D5 na Pražský okruh směrem od Rozvadova. Havarovalo osobní auto do svodidel, stojí po nehodě v levém pruhu. S přerušovanou kolonou počítejte od 7. kilometru.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou YouTubečka Beautiful Day na Hit Radio v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, ono ne?
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě.
0: Šikovná
1: holka, dobrá.
0: Šikovná. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady Madonna, nebo Madonna, jak chcete, jak se to oficiálně říká. Hang Up. 7 hodin, 52 minut. Užijte si to, jsme Hit Radio. Krásné ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Magistrála se u hlavního nádraží změní. Před Fantovou budovou vznikne široký přechod se semafory, zúží se prostor pro auta, přibydou cyklopruhy. Prostor také oživí stromy. Změny souvisí s rekonstrukcí stropu odbavovací haly nádraží. Dokončení úprav je plánováno na rok 2028. A počasí dneska má být oblačno až zataženo, na většině území města občasný déšť nebo přehánky, jen výjimečně i bouřka. Během odpoledne mají srážky ustávat a mraků ubývat. Teploty do 25 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Pěkné ránečko.
8: Krásný pondělí. Snídaně
11: šampionů. Co je?
8: No co je?
11: No co je?
8: Co je?
11: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělá srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
12: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
11: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, se kterým, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hit. Ty nachystaný One Republic, jdeme na to.
0: Hit Radio City.

0: Nejlepší ráno, tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to a prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mně totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali novej gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Teď jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediný přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by ji nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná si ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo. Tak tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo. Myslím, no jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví. Je teda pravda, otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že jako víš, tam jsou různé velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide.
3: No dobře, ale u mě hračkárna Lego.
1: Fakt jo.
3: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych si klidně něco postavil.
0: A taky.
1: Tak co je váš pohádkový obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod.
0: Úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám. A taky nám můžete poslat SMS-ku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a Poetika, blízko, 8.08, tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: včerejšího koncertu. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut, dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká dneska, je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogery, David říkal obchod s legem a já si nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta.
1: Když tak nějak sčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, sčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Sčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat sem nějak od okraje, jo? To nadšení jako opadlo. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě, tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, jo? Tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální a píše,
2: nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme. Já jsem ve svém hračkářství po každý v oddělení piva a nebo v masně. A to je pravda. To je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat takový klasický nákup, a nebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku.
1: Mm-hmm.
0: A to tu frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak, vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali,
0: no
1: šílený, takže grílo se hodí určitě. I když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix Golden, další hity pro vás tady na Hit Radio. V 8.20

0: čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malý, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz. to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hity za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města máme nahlášené komplikace v dopravě. Počítejte se zdržením v koloně tradičně na Nuselském mostě ve směru do centra. Popojíždí se i v Duškově.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
2: Hit Radio City.

0: the greatest, tohle Hit Radio přesně o půl deváté, tak jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkala, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Že Savan Topi je crush tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sagvan
0: Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sagvan. A Sagvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tady Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to

dneska z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi kresy, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Šinasky. Potkal jsem tě po letech na Hit Rádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech, třeba za 30 let, to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat, až budeme vzpomínat, až si řekneme, to jak nás dali dokupit, co, v tom dubnu 2025, to byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilku, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, ale informace. Nás, chlapi. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ranko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hit Rádio.

právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: 8.48, dáváte si pondělní Hit Radio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké historie mají chlapi s pár kilo navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubeněuři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pevního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, a ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu a říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako, já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Ale tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: famózní zakončení pondělní snídaně šampionů, posloucháte Hit Radio a tohle je od nás pro dnešek opravdu vše. 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vyčíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Nejrychlejší dopravní servis z Prahy a okolí. Musíme to zvládnout tady s Jasmin. Jasmin, hele, otevřeme mapy a podíváme se, kde to v Praze a okolí stojí, jo. Tak kde pak to máme červený? Tak Pražský okruh v úrovni Ořechu, tady to vypadá tak na 10-15 minut. Taky příjezd po D5, tady se postojíte v koloně u Rudné. Jižní spojka ve směru Barandáku, i tady větší zdržení. A taky v okolí Andělu, i tady poskakujete v kolonách. Tak kdybyste něco ještě po cestě potkali, nějakou nehodu nebo cokoliv, tak nám to zavolejte na dopravní linku 800 937 937.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Rugbyový areál na pražském Smíchově čeká rozsáhlá proměna. Praha vybrala firmu, která sportoviště zmodernizuje za téměř 209 milionů korun. Co všechno se na místě změní, přiblíží mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Stávající tribuna s kapacitou 300 míst k sezení bude nahrazena novou krytou tribunou pro 556 diváků, včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Areál bude zároveň umožňovat další rozšíření kapacity o 106 míst na stání.
5: Realizace potrvá zhruba 32 měsíců. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: Tak dneska bude v Praze, no čekáme teploty okolo 24 stupňů, proměnlivá oblačnost a po ránu jste možná byli na pár místech skropeni přeháňkou, ale během dne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Nazdar Praho, doufám, že jste na značkách. Někteří z kolegů třeba chybí, protože jim začala dovolená. Ano. No, přátelé, jsme téměř v polovině prázdnin. Utíká to teda ale zbytečně rychle, bych řekl. No a máme co řešit, protože včera jsem byl na Pitbullovi, stejně tak jako 55 tisíc dalších lidí. Bylo to velké, takže to si shrneme částečně, no a nakopneme nový týden s dalšími čerstvými informacemi, a to nejenom z metropole. Dáme si určitě City Quiz, čeká nás pražský uličník, hele, je nabito, přátelé. Tohle je jedna klasika, se kterou začneme, je to pravda, klasika v upraveném kabátu, We Will Rock You, Five a Queenie. A za pár minut třeba Meduza nebo Sabrina Carpenter. Já jsem Kuba Urban a přeju vám dobré pondělí a hezké dopoledne.

Čas na espresso a dejte si klidně i dvojité. Nepondělí a dopoledne u nás v Praze. My jsme Hit Radio City. Tak přátelé, ruku nahoru, kdo byl včera na Pitbullovi, jo? 55 tisíc lidí se sešlo v Letňanech. Téměř všichni měli nějakou variantu plešky na hlavě. Samozřejmě ti movitější si koupili plešku na speciálním e-shopu, která se opravdu jmenuje Pitbullova pleška. Ti méně movití, kteří do toho nechtěli zahučet všechny peníze, tak si prostě vzali třeba jenom punčochu na hlavu, aby to vypadalo, že mají plešku. A musím říct, že to bylo jako velmi velkolepé, protože show trvala, no, asi hodinku a půl, pokud se nepletu, do 9:45. Konec byl takový zvláštní, protože Pitbull evidentně není úplně zvyklý přidávat nějaké písničky, takže jakmile domluvil, odešel a byl konec. Zase na druhou stranu v Letňanech to máte vždycky tak, že po každém koncertu jako většina lidí čeká jenom na to poslední slovo, pak se sebere a snaží se utéct z areálu co nejdřív a chytit samozřejmě metro, aby se nemuseli mačkat, jo? Ale kromě toho, že teda byl příšerný zvuk, teda za mě, že se to jako úplně hudebně nepovedlo, tak atmosféra byla skvělá, skákalo se, zpívalo se, pařilo se v podstatě od začátku až do konce a podle mě, jako neměl jsem u sebe žádný jako partymetr nebo něco podobného, ale největší ovace měla následující píseň. A to spolupráce s Kešou a Timber. Tak si to dáme právě teď. Pro všechny, právě teď na Hit Radio. It's going on.

Tohle, tohle byla Pink a vy posloucháte Hit Radio City. Stále skvělé pondělí. Já nevím, jestli to slovní spojení vůbec jde dohromady, skvělé pondělí, ale tak možná, že o prázdninách přece jenom, jo? Přátelé, já nevím, jestli jste se dívali na předpověď počasí, jo? Ale dneska ještě jakoby nic moc, jo? Teploty velmi příjemné, okolo 25 stupňů. A nevím, jestli rádi vzpomínáte na tu dobu, je to tak jako zhruba asi 14 dní zpátky, co jsme se tady teda brutálně pekli, tak pozor, přijde to znova. Na čtvrtek, středu, pátek, to znamená na tu druhou polovinu týdne, na meteorologové slibují v Praze 8:30. Ještě, že bude City Picnic. Za pár minut, Charlie XX. A i Boom Clap.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tak se nám to podařilo celé naplánovat, že teď už zbýváte jenom vy. Ale já předpokládám, že máte v kalendáři napsáno 30. července rovná se City Picnic a teď už zbývá jenom dorazit, jo? Říct kamarádům, známým, prostě vzít všechny a sejít se společně v parku Parukářka. No, bude to paráda, bude to na Žižkově. Vstup je samozřejmě úplně zadarmo a my opravdu budeme rádi, když se konečně uvidíme jako z očí do očí. Jo? První City Picnic, který jsme měli ve Žlutých Lázních, byl fenomenální a já věřím, že na to skvěle navážete, že vás možná bude ještě víc. Takže ve čtvrtek, úderem 16:00 odpoledne, se otevřou brány parku Parukářská, kam můžete úplně zdarma s celou rodinou přijít. Vemte nějakou piknikovou deku, vemte ratolesti, vemte babičky, dědy, strejdy, známé, možná i z práce nějaké kolegy a udělejte si příjemný odpoledne. Hrát budou Lollipops, Jasmin, Pokáč, La Tropical, budou tam taky kluci z odpoledne, alias Komikaze, bude to jako velký. No a když už jsem říkal Pokáč, tak bychom si ho měli dát, jo? Vy si pamatujte, že ve čtvrtek na odpoledne nepotřebujete žádný program. Jdete na City Picnic do Parukářky.
1: I tenhle song můžeš slyšet živě a zdarma. Zdarma. Už tento čtvrtek Parukářka. City Picnic. Startujeme v 16 hodin. City Picnic na Parukářce. Festival, co se vejde na deku.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: I Benson Boone patří sem k nám na Hit Radio, jeho Beautiful Things. No a za pár minut jedna slovenská kapela, která teda zpívá anglicky, jmenuje se Peter Beach Project, jejich Hey Now si dáme za pár minutek. Shawn Mendes se Señoritou připraven taky, no a chystáme pro vás další čerstvé zprávy, abyste se dozvěděli, co se děje tady u nás v metropoli. Tak dobré dopoledne a doufám, že jste tenhle týden zahájili, jak se říká, pravou nohou. A kdyby náhodou ne, dělejte, že se nic nestalo.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Justin Timberlake. Právě teď. 10. hodina už za chvíli a s vámi je 937. Posloucháte Hit Radio City, další velké hity vám nabídneme po 10. Určitě bude Damiano David, slíbit můžu taky Lady Gagu. Ale vydejme se na silnice. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kde se v tuto chvíli zdržíte? Tak nejvíce asi v okolí Černého mostu, počítejte se zdržením, a to cestou od Běchovic směrem právě na Černý most. Tam se zdržíte maximálně do nějakých 10 minut. Jinak máme ještě hlášenou dopravní nehodu, rovnou tedy dvě dopravní nehody. Jedna je v ulici Ruská, je to směrem na Bělocerkevskou, tam počítejte s dopravní nehodou. Lidé by měli být ve vozovce, takže velmi opatrně. A ještě v ulici Mladoboleslavské v obci hlavního města Prahy nehoda nákladního auta, překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Jakékoliv další zprávy na 777-937-777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder, zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří. Od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Domácí chov slepic zažívá v Česku velký návrat. Stále více lidí si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu tak je, říká předseda svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
3: Lidé se tak nějak postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější. Je to jako návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost, která má nějaký pozemek, byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
2: Velkým faktorem je také rušení klecových chovů. Zhruba 220 000 lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Navíc se očekává možné zhoršení situace v důsledku očekávaného nárůstu teplot. No a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Otroky poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mick van Buren. Po změně stran zvýšil František Čech. Tobias Boledovič jen skóre korigoval.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
5: Dneska teploty okolo 25 stupňů maximálně, počítejte s proměnlivou oblačností, ale ta, která byla po ránu, když jste vycházeli ven do práce, tak ta se bude postupně rozpouštět a tím pádem bude ubývat taky dešťových přeháněk. Už v podstatě nejsou.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Přátelé, víte, že dopoledne je ta vlastně nejlepší část z celého dne, jo? Já věřím, že se ještě nestihlo nic pokazit, že vás snad nestihl někdo zavalit prací, ani že ještě nikdo vás nestihl třeba naštvat. Kdybyste na tom byli opačně, přátelé, máme řešení, už za pár minut si můžete od toho všeho trošku odpočinout a říct si, tyjo, tak uvidíme, jaké to dnešní pondělí bude. Prosvištíme si mozkové závity, jestli vám to zapaluje, tak úplně jednoduše zvládnete náš City Quiz a ještě za to něco dostanete. Tak dobře poslouchejte, tentokrát vás vezmu do pohádkové říše, jo? Nebudou to jen takhle nějaké pohádky, ale odměna za to bude jako, myslím si, že skvělá. Před námi taky velké hity, sliboval jsem Davida Guettu, to je pravda, Lady Gaga taky a ze všeho nejdřív přichází Damiano David. Dobré dopoledne, Praho.

0: Alejandro. Lady Gaga právě teď dohrává Hit Radio City s vámi. Přátelé, 10:45. Nejlepší čas na to, jak si mezi, nevím, třeba druhou a třetí kávou ještě trošku prosvištit mozkové závity, protože je tady náš oblíbený City Quiz. No a pozor, tento týden můžete vyhrát jako velkou věc, to musím říct. A já jsem k tomu uspůsobil taky dnešní ukázku. Já vám pustím něco, co doufám, že všichni důvěrně znáte. A zajímá mě samozřejmě, z jakého filmu to je. Takže správná odpověď, kterou píšete na 777-937-777, je název toho filmu.
1: Vy ještě používáte stará paliva, nebo už znáte krystalické směsi?
2: My tady jedeme na tuškový baterii.
1: Krýse! Stoj! Kdo tam?
2: Klid! Přátelé!
1: Znáš ty živočichy?
2: Jo, tvoji, jsou to NVO hračky.
1: Tak, to je v pořádku, můžete klidně dál. Jsem Bas Raketák, přicházím v míru.
2: No, ty ani nevíš, jakou mám radost, že nejsi dinosaurus.
3: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: No jasně, tak co, už vám to se cvaklo? Já doufám, že tam bylo několik nápověd, které vám to mají ulehčit. A pozor, celý tento týden můžete totiž vyhrát roční předplatné na bohatou nabídku streamovací platformy Disney+. A tam mimochodem tenhle film najdete, jo? Vychutnejte si spoustu, hromadu filmů, ať jsou kreslené nebo ne. Mimochodem na Disney Plus třeba nový krimi thriller Posedlost, který má právě premiéru, což je psychologický krimi thriller, který sleduje agentku FBI Alice Black. Takže kdybyste chtěli, tak samozřejmě žádný problém. Tak už víte, 777-937-777, jak se jmenuje ten film?
1: Vy ještě používáte stará paliva, nebo už znáte krystalické směsi?
2: My tady jedeme na tuškový baterii.
1: Krýse! Stoj! Kdo tam?
2: Klid! Přátelé!
1: Znáš ty živočichy?
2: Jo, tvoji, jsou to NVO hračky.
1: Tak, to je v pořádku, můžete klidně dál. Jsem Bas Raketák, přicházím v míru.
2: No, ty ani nevíš, jakou mám radost, že nejsi dinosaurus.

0: My jsme Hit Radio City, tohle jsou opět Radeček a taky Mária Čírová, za pár minut Guru Josh Project, Leony a spousta další skvělý muziky, ale taky vaše odpovědi. A je vidět, že i na začátku týdne jste na tom dobře, protože řada z vás samozřejmě moc dobře věděla, jaká je správná odpověď. Já jenom připomenu, cože jsme měli dneska rozklíčovat. No, název filmu.
1: Vy ještě používáte stará paliva, nebo už znáte krystalické směsi?
2: My tady jedeme na tuškový baterii.
1: Krýse! Stoj, kdo tam?
2: Přátelé.
1: Znáš ty živočichy?
2: Jo, tvoji, jsou to Andyho hračky.
1: Tak, to je v pořádku, můžete klidně dál. Jsem Bas Raketák, přicházím v míru.
2: No, ty ani nevíš, jakou mám radost, že nejsi dinosaurus.
0: Musím teda říct, že tohle je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, jo? A že byste to trefili skvěle. Pavlínku moc zdravím, protože ta to věděla taktéž. Zlata to vlastně taky trefila. Honza, ten to věděl. Ví to taky Kačka z Prahy, ví to i Pavla, ví to Ivča, ví to Andrea. Ví to spousta dalších z vás. Adéla napsala správnou odpověď, Pavla napsala správnou odpověď. I Pavel to trefil naprosto správně, Simča taktéž. No a na telefonu máme Míšu, které přeju dobré dopoledne. Míšo.
3: Dobré dopoledne i vám.
0: Tak, Míšo, vy jedete do práce, jo?
3: Akorát jedu do práce, zastavila jsem tady, abych nevolala za volantem.
0: dobře děláte. Tak, prosím vás, Míšo, já bych pro vás měl, když to jako zvládnete, tak myslím si, že krásný dárek, a to je roční předplatné Disney+, kde je to jako hromada, jo? A já potřebuji od vás vědět, z jakého filmu byl ten úryvek asi 20 vteřinový. Tak povídejte.
3: Za mě to bylo Toy Story, Příběh hraček.
0: A kolikátka, schválně?
3: Já si myslím, že jednička, protože tam přijde raketák.
0: Ano! A teď mi, Míšo, povídejte, jo. Jste ta generace jako já, že si to pamatujete, protože já jsem na tomhle vyrůstal. To byl rok 1995.
3: Já jsem ročník 96, ale ještě jsem na tomhle vyrůstala.
0: Tak to je dobře. Jako je to absolutní legenda, samozřejmě těch pokračování bylo několik, dokonce teď nedávno jedno nové v kinech, ale já mám nejradši jedničku, dvojku a pak ještě zvládám trojku a pak už jsem to nějak přestal vnímat. Se mě začaly zajímat jiné věci. Ale nicméně, Míšo, mám pro vás před nástupem do práce mám pro vás dobrou zprávu, protože máte roční předplatné na bohatou nabídku streamovací platformy Disney+. To se hodí, ne?
3: Jo, určitě, super, moc děkuju.
0: Ale je toho tam hodně, třeba i nový krimi thriller Posedlost a samozřejmě ta Disneyová celá nabídka je tam a Toy Story tam najdete taky. Takže, užívejte dneska, máte to náročné?
3: Naštěstí ne.
0: Tak
3: naštěstí
0: super.
3: Ne, dneska moc schůzek není, takže pondělí krásný.
0: Na
3: pondělí je to super.
0: Přesně tak. Tak si to užívejte, děkuju moc za telefonát a mějte se hezky, jo?
3: Moc děkuju, krásný den.
0: Naschle.
3: Naschle.
0: Další příležitost je hrát s námi náš City Quiz a trošku si prosvištět mozkový závity, tady bude samozřejmě i zítra zase po 10. hodině. Tak dobře poslouchejte.
4: Dopolední kvíz Hit Radio City. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
4: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

hity, a to z let 80. 90. a také z let milénia. A jestli vám něco říká jméno Sophie B. Hawkins, tak asi tušíte, že je to píseň Right Beside You. A to už jsme možná trošičku víc doma, Right Beside You. Jo, a přesně tohle vám dám jako malé lákadlo na dnešní večer. Psal se rok 1994, byla to americká, myslím si, že velmi úspěšná zpěvačka a také vlastně spisovatelka, která napsala tenhle single, který se vlastně stal tuším prvním singlem z jejího druhého alba. No a hlavně, to bylo úspěšné nejenom ve Spojených státech, ale hlavně taky na starém kontinentu. Jo. Dokonce prý ve Švýcarsku to byl jeden čas jako velmi úspěšný single a kdykoliv, kdy se to hrálo, tak lidi byli naprosto spokojení. Jo. Mimochodem, videoklip zachycuje zpěvačku na pláži a to při jízdě na koni. Tak si to můžete lehce představit. A u toho si zaspívat tuhle známou melodii jako malé lákadlo na Hit Radio Classic, to znamená na 3 hodiny, kdy vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Dneska po 18. hodině a tohle je ona, tohle je Sophie B. Hawkins, Right Beside You.

Bude 10:45, jsme Hit Radio City, dáme vám Xindla X, a to zejména pro ty, kteří se těší již na svoji dovolenou. Jo? Na rozdíl od kolegů si naplánovali dovolenou až na druhý měsíc prázdnin, ono už se to blíží, takže dáme si Xindlovou píseň Dovolená, dáme si taky Linkiny, bude toho víc než dost. A protože víme, co se kde v Praze šustne, velmi důležitá pozvánka a taky důležité upozornění, letní letná, přátelé, ano, opět letenské sady v Praze a my se moc těšíme. Začíná to celé 12. srpna, skončí to vlastně až na konci prázdnin a je to už po 23. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní letná. Opět to bude jako velkolepé a kdybyste chtěli vstupenky, tak předprodej na Zahraniční hvězdy už je spuštěn. Navíc můžete využít i hvězdný balíčky, třeba slevu až 13% při nákupu třeba 3 až 4 představení. Když se mrknete na web, tak zjistíte celý program, i doprovodný program a tak dál. Letní letná CZ, bude to velký a my se na to moc a moc těšíme.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Katy Perry, Hot and Cold a za pár minut třeba Alex Warren anebo taky ATC. To jsou další velké hity, které tady budou i po 11. hodině. A teď už taky nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Víme o zdržení, které vás čeká na D8. Na příjezdu do Prahy je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby, protože se tam seká trávník, tak s tím počítejte. Mělo by vás to při příjezdu do Prahy po D8 úzdib trošku zdržet. Hlášená čerstvá dopravní nehoda je ve Školské ulici. Je to nehoda nákladního vozidla, překážka na místě, která může bránit provozu, a to v celé šířce komunikace. No a jak to vypadá s průjezdností momentálně, další velké zdržení, a to už vlastně od brzkých ranních hodin očekávám, nebo hlásíme v okolí Černého mostu, ale zbytek zatím vypadá celkem prázdninově až na příjezd po D5 směrem po Pražském okruhu okolo Ořecha, tam se zdržíte, počítejte nárazově okolo 5 minut. 777-937-777, kdyby něco, dejte vědět.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: I teď si můžete na webu CKETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu, realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí DTestu Lucie Korbeliusová.
8: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energie bez daní.
7: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu, řekl to ministr Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizace pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Alexandr Vondra. U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47-letá turistka z Česka, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo dovolat. No a fleretista Aleksandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
10: No a dneska teploty maximálně k 25 stupňům. Ze začátku dne nám pršelo, nicméně dneska už žádné dešťové přehánky v Praze a v okolí neočekáváme. A během dne se bude vlastně oblačnost vybírat. No a je to jeden z posledních dnů, kdy teploty jsou pod 30 stupni.
11: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
10: No je to tak, v tomhle týdnu nás totiž zase atakují velká vedra. Přijde to postupně ve středu, ve čtvrtek a taky v pátek. Tak na to buďte připraveni, protože opět se budeme dívat někam ke 40. No jo, to tady dlouho nebylo. Tak před námi samozřejmě skvělá muzika ATC Around the World, za pár minut taky Alex Warren, ale přátelé, je pondělí a já vás vždycky dvakrát v týdnu beru do ulic hlavního města, aby jsme se zase něco dozvěděli, aby jsme otevřeli encyklopedie a aby jsme zjistili, proč se ty ulice jmenují tak, jak se jmenují. A přátelé, dneska je to dokonce na vaše přání. Tak dobře, poslouchejte, pražský uličník vás čeká už za chvíli. Dobré dopoledne, Praho.

tohle je Alex Warren a jeho Ordinary. Za pár minut třeba Enrique Iglesias, ale je nejvyšší čas spustit se na ulic. Prosím vás, klíče a baseballky nechte někde jinde. Jdeme do ulic v rámci pražského uličníka. A ten dnešní pražský uličník vznikl vlastně díky vám, protože jedna z posluchaček nám napsala, že už jí vlastně dlouho zajímá, proč se jedna z ulic v Ďáblicích jmenuje Osina Lidská. A přiznám se, že když to vlastně jenom slyšíte, ten název, nevidíte to napsaný, jenom to slyšíte, tak by vás vlastně mohlo napadnout, že to je něco úplně jiného. Já jsem v tom slyšel Osina Lidská. Jenže pozor, žádné písmeno D tam není, jo? Takže je to Osina Lidská. Osina Lidská prostě. Takže žádná Osina Lidská, no to je jedno prostě. Jsme v Ďáblicích, přátelé. V klidné vilové čtvrti na severu Prahy. Ulice Osina Lidská je vlastně krátká. Má nějakých 500 metrů. No a je vlastně lemovaná celá rodinnými domy a taky zahradami. Jak se tam nejlépe dostat? Jedině autobusem v tomhle případě. Vystoupit můžete buď na zastávce Květnová, anebo na Štemberku. Jezdí tam 103, 202 a taky 903. No a když jsem říkal, že to nemá nic společného s tou Osinou, tak podle čeho se to teda jmenuje Osina Lidská? No, víte co? Já nechám vás tipovat na 777-937-777 a řeknu vám to celé za chvíli. Dneska jsme v ulicích hlavního města, dvakrát v týdnu pro vás máme pražského uličníka, vždycky v pondělí a ve čtvrtek a dneska v Ďáblicích, v ulici Osina Lidská.

Ahoj, tahle píseň včera zazněla v pražských Letňanech. Enrique Iglesias a Pitbull. I like it. Vy posloucháte Hit Radio City. Přátelé, kamarádi, mám pro vás pokračování našeho pražského uličníka. Dneska jsme se vydali do Ďáblic, jestli nás někdo poslouchá v Ďáblicích, či tam bydlíte. Pravděpodobně víte o tom, že v okolí máte ulici Osinalickou. A proč se to teda jmenuje Osinalická, jo? Pojďme to společně odhalit. Napadá vás už něco? Osinalická, čověče. No, nebudu to zbytečně napínat, ono to totiž není zas taková bomba, jo. Ulice je pojmenovaná podle malé obce Osinalice, která leží na Mělnicku, je to jižně od Dubé. No a právě podle téhle vesnice vzniklo to přídavné jméno, tedy Osinalická. Je dost možné, že o Osinalicích jste v životě neslyšeli, já teda taky ne. Vlastně není se čemu divit, jo. Ta obec je opravdu malinkatá, rozloha jenom lehce přes 5 km čtverečních, oficiálně 30 obyvatel, nicméně, pravda, první zmínka už v roce 1396. Jo. Nicméně ta ulice v Ďáblicích se dřív jmenovala trochu jinak. Až do roku 1971 totiž nesla jméno Prostřední. Jenomže právě na začátku 70. let se Ďáblice oficiálně připojily k hlavnímu městu. A těch prostředních ulic bylo v Praze hned několik, jo. Takže došlo k přejmenování, a to konkrétně právě na Osinalickou. No, tak co, přátelé? Jak to tam vypadá dneska, co? Napadá vás to? Znáte to? Víte, o čem mluvím? Tak už za chvilku vás vezmu do současné ulice Osinalické, a to v Praze v Ďáblicích. A vy můžete psát na 777 937 777. Mažu stopy.

0: Tohle jsou Last Good Night, Pictures of You. A tohle je taky Hit Radio City dneska dopoledne. Čeká vás Dua Lipa, anebo Kanan, ale ještě předtím dokončení našeho příběhu, a to z ulice Osina Lidské. Je tady pražský uličník. Dvakrát v týdnu vás bereme do ulic hlavního města, abych vám vysvětlil, proč se vlastně jmenují tak, jak se jmenují. Tak, pojďme do současnosti. Dneska je ulice Osina Lidská v Ďáblicích vlastně jednou z těch, kolem kterých tak nějak jako snadno projdete, aniž byste si toho názvu nějak všimli, jo. Ona není nějak výjimečná, ale vlastně je to tam docela pěkné. Starší i nová zástavba, všechno relativně takové nižší domy, dost zeleně, sportovní hřiště, kavárna jsem se díval, poblíž i jedna luxusní restaurace s hodnocením na Google 4,5 hvězdičky, jsou tam recenze jako jídlo je skvělé, všechno velmi chutné, porce jsou velké a můžete se najíst do sytosti, i atmosféra úžasná. No. Takže tohle jsou pražské Ďáblice a ulice, která vlastně byla na vaše přání, protože vy jste mi dali tip, abych se zaměřil na ulici Osina Lidskou. Jo, prosím vás, ne Osina Lidská, jako od člověka, ale Osina Lidská, podle Osina Lidc. Teď už doufám, že je všechno jasný. Už to víme? No a vaše další tipy samozřejmě přijímám na 777-937-777. Jestli máte nějakou ulici, kterou byste chtěli vysvětlit, třeba v ní rovnou i bydlíte, tak mi určitě napište a já se na to zaměřím v dalším pokračování pražského uličníka.
1: Hit Radio.

Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Merkurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Merkuria Laser Game a Pixel Game.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Jo, my jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.

Love Me Again. Tohle je Dua Lipa, posloucháte Hit Radio City. Mimochodem, Dua Lipa v posledních dnech, možná bych řekl, že i měsící, plní svůj Instagram cestováním na líbánkách. Ano, její svatba vzbudila poměrně velký zájem, měli ji dokonce na dvakrát, respektive nejdřív měli obřad a pak měli takovou velkou party na Sicílii, ale není to všechno, Dua Lipa opravdu hýbe celým světem. A víte, co má společného ona a Paul Habera? Skutečně tam něco je? Jsou to krátké roztřepené džínové šortky. No hele, já se v módě jako moc nevyznám, ale Dua Lipa oficiálně odstartovala prázdniny a léto tím, že vrátila do centra pozornosti letní trend, který vlastně nikdy nezmizel. A to jsou právě ty krátké, opravdu krátké trenky roztřepené, které kdysi dávno nosil Paul Habera, nevím, jestli si pamatujete tu legendární fotku s Karlem Gottem, že jo? Takže jestli patříte mezi cool generaci husákových dětí, anebo se řadíte mezi starší mileniály, tak určitě víte, co jsou to krátké roztřepené džínové šortky, že jo? Všichni jsme to nosili, mám je ještě doma. A podle všeho je to znovu velmi trendy. Takže jestli chcete být tak trendy a následovat to, co vlastně určuje Dua Lipa, tak byste si měli vytáhnout ze skříně tyhle krátké roztřepené džínové trenky a pak podle všeho budete opět cool, skvělý a úžasný. Zejména pokud teprve

0: Lost Frequencies, The Feeling a taky lekce po 11:45. Hit Radio City s vámi. Za chvíli pravé poledne, což znamená, že vám budeme hrát srdcovky. A já vás lehce nalákám, protože... Tohle je chorál. Chelsea Dagger. To vám už za chvíli zahraje Jirka a možná zazpomínáte i na další velké pecky. No a ode mě ještě důležitá pozvánka, protože v tomhle týdnu je to tady, ho? To, na co jsme se těšili, a doufám, že takhle budete skandovat na parukářce, čeká nás další City Picnic. Nezapomeňte ve čtvrtek odpoledne zcela zdarma od 4 hodin až do 9 se sejdeme na parukářce. Zahraje vám určitě Pokáč, přijdou Lollipops, přijde Jasmin ze Snídaně šampionů, přijdou kluci z odpoledne Komikaze a bude to zase skvělý. Jo? Zase se sejdeme na jednom místě, vy vezmete piknikové deky, něco dobrého k jídlu a k pití, my vám k tomu přineseme dobrou zábavu a taky muziku, no a prostě bude to skvělý. Počasí jsme objednali jako perfektní. Takže čtvrtek odpoledne parukářka a další díl City Pikniku. Nezapomeňte na to, my se budeme moc těšit. No a Kuba Urban se pomalu, ale jistě loučí. Ahoj, ahoj, ahoj. Zítra zase v 9. Mějte se krásně.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Pikniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
0: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Vážná nehoda se došetřuje v pražské Nuselské ulici, tramvaj tam srazila chodce. Během chvilky by místo mělo být průjezdné. Dál ale opatrně v Aviatické, kde taky došlo k nehodě. Dopravní info nám volejte na 777 937 777.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Už tam bude.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 12 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů. Zástupci pražské koalice Spolu, Pirátů a STAN se dnes odpoledne sejdou na jednání, kde chce primátor Bohuslav Svoboda řešit zásah policie na pražském magistrátu. Policie po něm obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, například z přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Předpověď pro Prahu a okolí na odpoledne slibuje polojasno nebo oblačno, taky občasné přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni Celsia.

9:02, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás. Po 2 týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky. No a tak to rozjedeme hned na úvod. Jako za mladá, hele. Jako za mladá. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party.

0: Rok 1989, legendární Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Mě taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je ta nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno. Tohle je rok

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná to doba a přesně The Fratellis a song, který jsme teď slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky jedna velká party a v hlavě jsme měli jenom... A to je celý. A tak si říkám, když máme ty dnešní srdcovky, pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. Byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale co to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777-937-777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a...
3: Yeah, yeah. Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah.
0: Coco Jumbo.

0: pátá srdcovka na Hitrádiu. Britney Spears, I'm not a girl.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hitrádia je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli mistra prezident Coco Jumbo a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, který slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, které hrajeme. Teď Britney Spears byla tou pátou srdcovkou. Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, to už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. A nevím, já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. A ten frajer si má vybírat a já říkám, je to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, co by vám v pondělí udělalo radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hit Radio.

Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

takže to neřeknu. A pojďme si dát tady dítě, puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hanson.

Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči, Hanson Mbapp. Legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že se vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako v té době, co ani nebyli plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Teď bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že ty kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Rádiu Ale Farben bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Rádiem.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Across the

0: Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, příjemné odpoledne. Pozor na nehodu v Praze, Vltavská ulice. Je to u křižovatky nádražní Staropramená, kde se srazila dvě osobní vozidla. Počítejte tam určitě dopředu se zdržením. A vaše další dopravní info nám volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte? To ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energii bez daní.
3: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů. Některé městské části v Praze podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky anebo zájmové kroužky pro děti. Radnice už pořádají sbírky školních potřeb nebo si rodiče mohou požádat o příspěvek. Některé obvody využívají také takzvaný balíček okamžité pomoci Pražanům od hlavního města.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
3: Praze a okolí dnes budeme mít dál hlavně polojasno, přechodně taky oblačno. Stále se můžou objevit přehánky. Teploty se dostanou v maximech k 26 stupňům.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 1:03 k tomu. Pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, neřeknu to, s takovou tou typickou větou. Tak co, odpočatej viď, to víš, to se někdo má, volníčko, podovolený, to se ti bude pracovat, že jo, plnej energie a tak dále, určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parté, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svou černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne, za chviličku Poetika, teď One Direction. One.

0: Asi ty.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na Hit Radio Dario G a Sunshine. Jo, sluníčko. Je léto. Jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe. Bavíme se, prosím, pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční roletu dvojí smyslů, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam... Já snad to ani nepovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva, protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně, takhle. Fotbalový trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo? Vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místa má vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc, tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jedinej, kdo tohle teďko momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Hit Radio. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons, jsme Hit Radio.

0: Zeburn na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat, mají přijít cuka, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po letě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál, za chvíli to Model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuly. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
1: Dej

Na pondělní odpoledne Tom Odell, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se, bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokouseli několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo? Ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

Jazzy ten solitér. Páni, solitér, to je snad nejhranější videohra z 90. co naše tátové hráli. Taky si to vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba. To ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety. Dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia. A potom také mezi 18. a 21. hodinou. Takže dneska večer opět tříhodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.

brokovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hamtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Rádiu nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik, čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. S kolonami v těchto chvílích počítejte v obou směrech na úrovni Černáku. Krokem místy popojíždí i Pražský okruh od Jesenice až po Ořech ve směru k letišti. Vaše dopravní info nám volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Toto je...
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: I teď si můžete na webu CKETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů. Rugbyový areál na pražském Smíchově čeká rozsáhlá proměna. Praha už vybrala firmu, která sportoviště zmodernizuje za skoro 209 milionů korun. Stávající tribuna se promění na krytou, přibydou navíc nová místa, a to včetně bezbariérových. Revitalizace potrvá zhruba 32 měsíců.
11: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
1: Teploměry dnes v maximech vystoupají na 26 stupňů Celsia. Dál u nás v Praze a také v okolí bude hlavně polojasno. Přechodně oblačno i s přeháňkami.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ránu ani snídani, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídani. Deep Blue Something, snídani u Tiffanyho, hit číslo 1.
12: Hit Radio City.

0: Cool Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Rádia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý, píše Katka mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Zomlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ono je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu, dál ještě můžete psát, a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí. 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko jako, pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Jsem zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo Bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Neil Diamond a Two Friends na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchynce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku. Tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že si tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

společný duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut, my se taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve

0: 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15 dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
4: Au, pryč.
1: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A máme tady dopravu dneska výjimečně. Já zdraví vás Vincent a taky mám pro vás špatnou zprávu, neboť Praha stále stojí. Kbělská, Plzeňská, Hlávkův most, Vilzonova, všechno stále v háji.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakea ušetřete až...
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Řada lidí dnes pracuje z domova. Důvodem je výhruška o nastražení bomby, kterou od dnešního rána prověřuje policie. Postupně kontaktovala úřady, obchodní centra a další budovy napříč celou zemí. Jednou z nich bylo i sídlo Ministerstva životního prostředí v Praze. Žádné výbušné zařízení se ale v objektu nenašlo. Letiště Václava Havla letos za první pololetí odbavilo přes 8 milionů 200 tisíc cestujících. Meziročně je to skoro o 6% více. Nejčastěji se z Prahy létá do Velké Británie. Od začátku roku tam zamířilo přes 1 milion lidí. Následuje Itálie a Španělsko. Obrovský úspěch slaví čeští středoškoláci. Z Mezinárodní biologické olympiády v Litvě dovezli kompletní sadu medailí. Vůbec nejlepším Evropanem celé soutěže se stal Jan Beránek z gymnázia v Liberci. Letošní olympiády se zúčastnilo přes 300 soutěžících z téměř 80 zemí. A závěrem ještě fotbal. Úvodní ligové kolo dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak budou chtít potvrdit roli favorita. Úvodní hvist dnes zazní v 18 hodin.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
5: Přátelé, a končí nám déšť. To znamená, že za chvilku už začínají vedra. Zítra větší, pozítří ještě větší a popozítří ještě větší. Zítra se bude snižovat množství pilu, konkrétně tráva, takže vy alergici běžte ven a dýchejte z plných plic. Užijte si to, dokud je čas.
1: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
6: Ten druhý jmenovaný hledá další práci a našel ji rovnou dneska jakožto rosnička a taky dopravní zpravodaj. Posloucháte Hit Rádia City 2:03. Vincente, ahoj.
5: Ahoj, já jsem si uvědomil, jak je to vlastně docela lehká práce, protože ta Praha stojí furt na stejných místech a hoří furt na stejných místech, takže počasí je doprava easy peasy lemon squeezy.
6: Takže myslíš, že fakt, že tady nemáme zprávaře nebo zprávařku je zapříčiněn tím, že už chystají umělou inteligenci, která tohle bude opakovat? Že je všechno zavřený?
5: Ne, já myslím, že to není možný, protože to, jak se to rychle mění všechno, jak se všechno rozkopává, jak se všechno taje, prší, no, uvidíme, jak to bude. Umělá inteligence to neodhadne.
6: Ale co odhadnem, přesně to je místo, kam dneska budeme hrát.
5: No, a je to takový jako trošku kýčovitý, ale já bych to dneska poslal na Petřín. Víš proč?
6: No.
5: Protože to léto bylo takový, že nám přišlo, odešlo, my jsme se na ně ještě stále nezvykli. Já jsem ještě furt nezažil to krásné léto, takže bych chtěl jít teďkonc na Petřín pod nějakým tím dávno už odkvětlým stromem si možná dát pusu. Nepůjdem?
6: Můžeme vyrazit, ale máme tady 3 hoďky práci.
1: Hit Radio City.
6: Práci, která nás nesmírně baví. A to odstartovat vám ten týden. Purple Disco Machine v odpoledne na Hit Radio City.

0: 15 hodin a 9 minut. Posloucháte Hit Radio City a tohle byly Linkin Park. S vámi Vincent, taky Dominik, a máme dobrou zprávu. Počet řidičů, co usednou za volant pod vlivem alkoholu, kleslo.
1: Sláva!
0: No, akorát ještě k tomu jedna věc. Většina je na drogách. Místo alkoholu dávají přednost řidiči drogám. No, co se stalo? 50-letý frajer ujížděl policistům rychlostí 140 km za hodinu.
1: A neměl auto.
0: Ale zjistilo se, že s tím autem, který neexistuje, se dokázal převrátit, přes střechu několikrát pokračovat, normálně vyjel na takový ty ostrůvky, co jsou na rondlu třeba. Jo, a několikrát to vypadalo, že to vzdá a on na těch drogách ne. Samozřejmě, když ho potom dohonili, tak zjistili, že byl na pervitinu.
1: To je trošku rychlejší.
0: No, asi tak, přátelé. Takže místo alkoholu volí lidi drogy.
1: A víš, co ale mě zajímá? Takhle, zaprvé bych jako jasně rozhodně rád řekl, že rádio jasně říká, že to je špatný. Hmm. Jo, o tom žádná.
0: Netleskáme
1: ale,
0: tomu,
1: ne,
0: že by to bylo dobrý,
1: tomu.
0: Ale
1: tleskáme těm, co to nedělají. Ale i tak mě zajímá taková hypotetická situace, představit si, jak by to asi vypadalo na jako jiných drogách. Protože jako, každý to řízení přece vypadalo trošku jinak.
0: Tak jak by vypadalo třeba řízení, nebo jak poznáte řidiče, když právě teď jedete autem, který je na marihuaně?
1: Já si myslím, že kdyby jako celá Praha teď přezděla na marihuaně, tak máme záseky v dopravě takzvaný.
0: Záseky.
1: Jo, kolony by byly na dálnici a myslím, že řidiči by nebyli schopni opustit kruháč.
0: Tak to se nedokážem představit v Praze.
1: Představ si, že by furt jenom jezdili dokola. Prázdný kruháč a frajer by prostě nikdy nevyjel.
0: Jako v té dovolená v Evropě, v tom filmu. No ale pojďme dál, jak by vypadal řidič na LSD nebo houbičkách?
1: Tak to je jasný, ty auta by si jenom představovali, jo? Neměli by ty auta, jezdili by třeba ale ve čtyřech, takhle jako seřazený vedle sebe, ale teď si myslím, že i přesto by bylo nejvíc bouraček, zejména těch existencionálních.
0: OK, a co takový kokain pražský?
1: No, to nevím, to... Viděl jsem dokument, ne, počkej, já jsem se jenom koukal, jak se vracejí z varu domů. No a na tom pervitinu si čurejte do nádrže. A
0: prosím
1: tak
0: vás.
1: Jako tak, prosím vás, drogy neberte, protože drogy jsou vždycky bad touch.
0: Pak vám vezmou blad a tohle jsou Bloodhound Gang. Hezké odpoledne. Pozor!

0: hodin 18 minut a činasky. Hezké odpoledne. Já vím, náročný pondělí. Ale co se tak na něco těšit?
1: Život prostě občas není.
0: Co si dát tohle naživo? Činasky naživo fajn, ale Pokáč nebo Jasmin?
2: Co by se muselo stát, aby ten žár, co je v nás, přestal hřet.
0: To my umíme, přátelé. Těšíme se na vás na dalším City Pikniku.
3: A kdyby náhodou jste neměli rádi muziku, ale máte rádi svoje dítě, tak tím pádem pro vás máme taky něco, a to je Lollipop, úžasná zábava pro vaše děti. A pokud nenávidíte i svoje děti, ale máte rádi sebe a svůj smích, tak tady budeme pro vás my, komikace, improvizace, zábava, sranda.
0: Prosím vás, pište si, je to už ve čtvrtek, otevíráme brány krátce před čtvrtou, budou tam moderátoři, které milujete, taky já.
3: No.
0: Já budu vysílat z místa, co se tam děje, pokecáme do éteru.
3: No bude to krásný, takže si pište, kolikátýho to bude domí?
0: 37. a parku na Parukářce.
3: A kolik z 10 to bude?
0: 11.
3: A když tak ještě, jestli máte chuť si něco psát a máte ještě mokrý ingous, tak 777-937-777. A víte, co nám napište? Jen tak něco, třeba jak se máte.
0: V pondělí je to třeba něco hezkýho, nás to potěší.
3: No, svěřte se.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Partnerem City Pikniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Při pondělku jsme v tom s váma. Dominik a Vincent vás zdraví, za chvilku je tady 17:30.
1: Hit Radio City.
2: Měli jste krásnou svatbu? Tak asi ne dost. Totiž stala se taková krásná věc. Někdy celebrity projevujou jako neobvyklou lidskost. A to se teďkon stalo na jedné svatbě. Ed Sheeran a Martin Garrix. To jsou asi jména, které už jste někdy v životě slyšeli.
3: Známe.
2: A oni měli koncert po sobě na nějakém festivalu a jedna z faninek to si prostě řekla, že to riskne. Vzala Instagram a napsala Martinovi Garrixovi. Hele, super koncert s Edem, nechcete se potom stavit na svatbu mý kámošky?
3: A nekecej, on odepsal.
2: On odepsal a normálně po tom koncertě se oba dva sebrali a odjeli společně na tu svatbu. Takže holka zrovna po obřadu a měli přijít první tanec. No jo. A najednou toho DJského pultu nestál ten DJ, který ho si pronajali, a za mikrofonem nestál ten týpek z té svatební kapely. Ne, byl tam Martin Garrix a Ed Sheeran.
0: Tak to je nejvíc cool svatba na světě.
2: Ano, tak samozřejmě první tanec úplně nebyl, že jo? Místo prvního tance bylo první davové šílenství, kdy oni začali dupat, šílet, jásat, skákat. Kluci jim tam zaspívali, zahráli, užili si spolu svatbu. Já myslím, že jako takhle by měly vypadat celebrity.
0: Tady máte jasnou ukázku. Když jste na festivalu, nějakým koncertě, napište těm interpretům a hvězdám na Instagram, třeba to někdy vyjde, že?
2: Já jsem psal několikrát Táborskýmu, jestli nechce někam se mnou, nikdy mi ho nepsal.
0: Ten asi na sítích nebude zrovna nejaktivnější. Každopádně by mě zajímalo, máte nějakou historiku s celebritou, která třeba tohle ještě trumfne?
2: Wow, tohle chceš trumfnout? Jestli chceš, tak napiš na 777-937-777. Jsme na žhavení na vaše historky, pojďte do nás.
0: A když tak Vincent bude vyprávět doma mě.
2: No, Valana, se trošku bojím, že nepřijde na moji svatbu.
0: Ko jediná.
2: A když tak, tak víš co, mami, come as you are.
0: Nirvana na Hit Radio City, ještě jednou číslo.
2: 777-937-777. A teď už Nirvana, užijte si to.

0: A teď všichni nádech na poslední. Nebo spíš při pondělku. 15 hodin 39 minut posloucháte Hit Radio City, kde jsme se vás s Vincentem před chvílí ptali, jestli trumfnete Eda Sheerana a Martina Garrixe na svatbě.
1: A píše nám Viny 97. Jednou jsem napsal mýmu oblíbenému influencerovi a pak se z něho stal můj bráška, nejlepší kámoš a kolega. Fakt trapas. Takže na to dávejte bacha, no. Vy nevidíte Dominika.
0: Bylo tak hezký, až se mi to nechce kázat. No. Já si to užiju takhle. Neberu vás jako rukojmí sebou, já si ten pocit užiju. Za chvilku jsou tady další hity.
1: No, on pláče, to je hezký.
0: Ale, tak ne, já to ještě otočím, přátelé. Dneska jsem se bavil s přítelkyní, co si to povídali s Milanem Peroutkou, když byl Den znovu v Havlíčkově Brodě. Byli jste tam někdo? Havlíčkův Brod, Den znovu. My jsme tam totiž jako v rámci těch dnů byli se snídaní znovu a Milan Peroutka podepisoval, hele, to je velká hvězda. Milan, opravdu.
1: Potom to teď konc je?
0: No, já jsem to chtěl stočit na něj.
1: No, a jak to je? Čím to je?
0: A řekl jsem si, jakou největší blbost vy jste řekli nějaký celebritě nebo někomu známému. Protože jak jsem se dneska bavil s tou přítelkyní, tak ona mi říkala, no hele, za ním chodili lidi a jsem jim říkala, proč chcete podpis, on není známý. A někdo řekl, to nevadí a podal mu blok.
1: Ty tak je bacha, jako tvojí přítelkyni bych vedle sebe mít nechtěla, ty podpisový akci.
0: Ostrá, no, tak jsem střepal to.
1: Milan je frajer, zdravíme Milana.
2: Hit Radio.

0: jeleni.
1: Když si všude zdejší, všude je fajn. Když si všude doma, tak všude je fajn.
0: Ti jsou na svým turné všude zdejší právě teď. 15 hodin 52 minut vy posloucháte Hit Radio City s Vincentem a taky Dominikem. Vincente, za chvilku doprava a taky počasí.
2: Já jsem na to expert.
0: Teda, jsme slyšeli.
2: Dneska, protože jsem zjistil, že nám nepřišel nikdo na dopravu a že to musím vzít do svých rukou. Já myslím, že jsem se toho jako ujal docela důstojně.
0: Jasně.
2: Za chvilku to udělám znova. A víš, jak probíhala moje příprava?
0: Řekni nám to.
2: Koukal jsem se ven a tím, že vlastně jakoby odsaď vidíme jak magistrálu, tak nebe, tak jsem boboje zmákl na jednou.
0: Máš přehled nad celou Prahou, tak ještě prosím tě trošku pohledej, protože já myslím, že na to máš geny dělat nejenom dobrou dopravu, ale i hlavně počasí.
2: Já? Jak to myslíš?
0: Přátelé, pamatujete?
2: To zatím zní jako moje dětství.
3: Jak bude zítra? Zítra bude hnusně
2: a
3: pršet. Zítra bude, jak se tak lidově říká, počasí od psa.
0: Dáme to celý.
3: A já mám doma píska novýho, je to byšenek, je asi takhle veliký, je strašně roztomilej a nosí saténový kraťásky. A já ho musím venčit. No a když je venku hnusně, tak aby se mi neumazal, já ho strčím úplně normálně do igeliťáku a jdeme. Takže pokud by zítra bylo počasí pod psa, dejte si svý pejsky do igeliťáku.
2: Víš, co je na tom nejhorší? Že jako malej jsem si myslel, že máma je fakt rosnička.
0: Já taky.
2: Fakt, ty taky?
0: Myslím, že to jsou zprávy prostě. Tak kdo to měl stejně, přátelé?
2: Proto jsme takoví.
0: A máme pro tebe i rosničkářské jméno. It's Raining Man.
2: Aha, takže já jsem takovýhle typ chlapa.
0: Za chvilku doprava počasí. Gary Halliwell, buďte s námi. Hit Radio.

0: posloucháte Hit Radio City. Při pondělku všichni živí, zdraví, zvládli jste to, tak jste na správném místě. Za dvě minuty jsou tady zprávy, ale ještě předtím na cesty.
1: A na cestách to vypadá následovně. Přátelé, prosím, připoutejte se, protože tato informace vás vystřelí z gauče a nebo z vašeho automobilového sedáku. Stojí to všude stejně. Pražský okruh, Belská, Plzeňská, Hlávkův most, Vyrozonova. Přátelé, naučte se těchto pět jmen, protože je uslyšíte každý den, možná až do konce dní.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez nutnosti návštěvy úřadů. Posvětila také mimo jiné doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, pak prostřednictvím systému Drost vyzvalo k okamžitému odjezdu. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných bezmála 320 Čechů. Tam, kde se nemoc nedá vyléčit, tam přichází paliativní péče. Tu v Česku čekají velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto specifického oboru zlepšit. Co všechno zahrnuje, vysvětlí mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
4: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
3: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro stále větší počet lidí. Tenistka Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a nově je na 25. pozici. Nejlepší Češkou zůstává šestá Karolína Muchová před sedmou Lindou Noskovou.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
6: Přátelé, čekají nás velká vedra. To znamená, že tlak se bude hodně hýbat. Připravte se prosím na to, že vás možná bude bolet trošku hlava, protože zítra bude 28, poté 33, poté dokonce 37 a stále stoupáme, pak přijdou bouřky, takže prosím, obrňte se, hodně pijte a obecně tak jako trošku víc odpočívejte.
1: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
7: Šťastnou cestu, doufáme, že už z práce 3 minuty po 4. hodině je tady s vámi, jak už zazněl Romča i Vincent, naše rosnička i doprava.
6: Já jsem byl strašně nervózní, víš proč? Protože ty jsi mi řekl, že vlastně ty zprávy ohledně dopravy a počasí musí být seriózní.
7: No to neznamená, jak v Česku platí, že to jenom stačí říkat potichu a pomalu. No,
6: já jsem byl ale strašně vyděšený, že udělám nějaký vtip nebo a že udělám průšvih rádiu.
7: To můžeš, ale vlastně myslím, že to tam přímo je jako seriózní, že to má být. Ale v Česku, když se podíváte na vůzovkách, dělám jo, seriózní moderátory, tak jenom mluví pomalu, potichu, ale kolikrát do toho vměstnají, jako Stardance, že?
6: To je pravda, kolikrát ano, tak do... pokud máte zájem o velmi kvalitní zábavu, prosím, nechte toto rádio a tuto frekvenci naladěnou, protože ha, ha, ha, možná se budeme i trošku smát.
1: Hit Radio City.
7: Tenhle model si zapamatujte, protože když někomu říkáte jakoukoliv vtipnou informaci takhle, hned to chytne jiný vibe. Pink na Hit Radio, začínáme další hoďku.

0: je definice emotivního songu. Co to s vámi dělá? 16 hodin, 10 minut k tomu a vy posloucháte Hit Radio City. Neuvěříte, co se stalo. Na Jižní Moravě. Archeologové tam právě vykopali něco, co tam podle všech učebnic dějepisů vůbec být nemělo.
1: A teď se posaďte na zadek, anebo možná do kina, protože to možná spolu velmi úzce souvisí. Přátelé, představte si, že na Jižní Moravě našli bronzové brnění z časů krále Agamemnona.
0: Okay.
1: A teď mi řekni, jestli tohle je marketing.
0: No počka, to je Odysea a Jižní Morava. Odysea, že?
1: Jestli šli tak daleko, že se rozhodli zakopávat po světě různý archeologický nálezy, aby si udělali reklamu, tak jsou frajeři. A nebo to taky mohlo být prostě jenom nějaký blázen z dob archeologů. Ne, my jsme blázni z dob archeologů, ale z dob Troji a Odysei, který se dostal až sem. Ale jak pro boha?
0: Jak pro boha? Takhle. V průběhu posledních let nacházíme nějaký věci pod zemí, kde by být neměly, ale já zatím vidím nějaký příběh. Jestli on sem jako nejezdil na dovolenou.
1: Já mám pár teorií.
0: Pojď.
1: Je možný, že ten frajer se vlezl do špatného dřevěného koně. Do toho, který ho měli poslat někam jinam jako suvenýr.
0: Možná, co myslíte?
1: Si tam vlezl, seděl tam a ježi, tak to bude skvělý, my půjdeme je zmlátit ty Trojany.
0: Jedem nějak dlouho?
1: Jedem, to jsem, proč jsme tady všichni opili?
0: Proč tady všichni šroubou žárovky?
1: Jaká co je žárovka? No. A nebo prostě jenom frajer sedl na katapult a oni to otočili až tam moc otáček. Nikdy se to nedozvíme.
0: O jednu otáčku méně, prosím. Ale teď volíme otáčka doprava. Kejtou a John, hezké odpoledne.

0: Ladíte Hit Radio City, 16 hodin 18 minut. Jak se vám líbila Sia? Sia, to je trošku ruský jméno. Ne, že by to vadilo, ale hele, někdy si člověk pomyslí, evoluce se vydala špatným směrem. Co si o tom myslíte? V Rusku totiž na sociálních sítích kolují videa, kdy se lidi předhánějí v tom, kdo dřív a víc vypije ze záchodu. V jednom obchoďáku v tom dokonce udělali soutěž.
1: To jsou teda hry o trůny. Panečku.
0: A víc slov si to ani nezaslouží, myslím.
1: Já bych jako jenom jako rád podotkl, že to byla nějaká soutěž, kterou pořádali výrobce toalet.
0: Aha, tomu se říká styk se zákazníkem.
1: To je marketing, že řekneš, z našich záchodů můžete jíst.
0: A jenom samočistící.
1: Otázka, jestli to je po nebo před spláchnutím.
0: Říkalo se, tohle je možný jenom v Brně, měníme to na Rusko.
1: Já myslím, že takhle už to dávno funguje.
0: Každopádně to tady už taky dávno funguje. Jedna věcička, která se na nás chystá za 10 minut, nepoužitelní.
1: Přátelé, pokud máte zase chuť něco vyhrát a tento týden hrajeme o...
0: lístky na Marka Ztraceného. Ano, správně, ta jeho velká letná největší koncert v životě už se blíží.
1: 777 937 777. To je to číslo, na které pište Jsem nepoužitelný. A my vás vezmeme sem přímo do éteru do soutěže a když odpovíte na všechno 10x špatně a 10x rychle, dostanete úžasný lupeny.
0: Pište Jsem nepoužitelný 777 937 777.

0: Dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pondělní odpoledne s váma, I like it, a Vence taky. My jsme dneska s vámi řešili, jaký to je dojíždět z Prahy někam za prací, nebo zase od někuď do Prahy. Hele, máme tady rekordmanku Anna, až z Kladna.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A když se řekne Kladno, co si vybavíte? Rytíře Kladno, rozhodně já, a ona pro ně fakt pracuje. Ano, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ano, co tam děláš v Kladně s rytířema?
2: Mám na starosti servis pro zahraniční hráče.
3: Servis pro, takže pro takový ty jako fajnovky, jo? Ty, co chtějí něco víc.
2: Ne, spíš ty, co potřebují někde bydlet, mít nějaké pojištění a tak.
3: Aha, takže ne, jako že bys jim dávala mango do šatny.
2: No, to úplně ne.
0: Manko maximálně.
3: Manko.
0: Teda, to je zajímavá práce, a tak tě samozřejmě v éteru chceme zdržet co nejdéle. Prostě jasně, lístky 4 na Marka Ztracenýho, pokud budeš nejrychlejší, to je jasný, ale řekni nám, jaký to je s Jardou pracovat? Jaký
2: no,
0: je
2: tak
0: šéf?
2: Tak on už úplně šéf není.
0: No jasně, ale tak furt tam má nějaký slovo, je to jako duchovní šéf.
2: No, my houstáme to jako... nepotkávám.
0: A zažila
3: jsem. Já myslím, že tam byl nějaký průšvih, protože se tomu vyhýbá. A nebo je novej šéf ona. To je druhá možnost.
2: To nejsem.
3: Hele, my tě nebudeme trápit, očividně máš nějakou jako doložku, že musíš mít mlčenlivost. Tím pádem, pojďme se teďkon zvrhnout na naší soutěž. Pravidla jsou jednoduchý. My na tebe budeme střílet otázky a ty musíš velmi rychle a velmi špatně odpovídat. Nikdy nesmíš nic říct dvakrát, je to jasný?
2: Je to jasný.
3: Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Kolik členů má kapela Marka Ztraceného?
2: 20.
0: Jak dělá mýval?
2: Au, au.
0: Kolik minut má fotbalový poločas?
2: 85.
0: Zabroukej hit Moje milá.
2: La, la, la, la, la.
0: Kdo je současný primátor Prahy?
2: Radim Fiala.
0: Kolik stran má pyramida?
2: 10.
0: Jak dělá porouchaná sekačka?
2: Brr, brr.
0: Co patří do halušek?
2: Pír.
0: Jakou barvu má plameňák?
2: Modrou.
0: Kdo zpívá hit Still Standing?
2: Eva Farná.
3: Stop, čo!
0: Jo, tak. Si probruslila.
3: Přátelé, máme tady pro nás penalizaci, Dominik se zasek, tím pádem podle našich pravidel minus 2 sekundy.
0: No, na střídačku.
3: Jo, potom ale musím ti trošku jako možná zpochybnit, jo. Ale máš právo se odvolat. Za A.
2: Ano.
3: Kolik minut má fotbalový poločas? Jsi řekla 85, což dneska už je skoro pravda, protože oni jak simulujou, tak se to potom musí natahovat a trvá to skoro takhle dlouho. Což ty jakožto hokejista takovejhle for na fotbalisty určitě oceníš, že jo?
2: No, je to tak.
3: Je to tak?
0: Válí se smíchy zrovna.
3: A další věc, porouchaná sekačka, ty jsi řekla vr, vr. To je docela zvuk porouchaný sekačky.
0: Ještě
2: ne, to tak...
0: Dokončí
2: když je porouchaná sekačka, tak štítá. Já to vím, protože zrovna jsme měli porouchanou sekačku.
3: Tak nám ukaž nám teda, jak to zní doopravdy.
2: Dun, dun, dun, dun, dun.
0: Tady ta je porouchaná a není vlastně. No, tak jaký tím, máme čas?
3: Tím pádem máme čas a teď se podrž. 34,82.
0: Wow!
3: Což pozor, 34,82 je věk, jak Karel, teda Jágr hraje a kolik mu doopravdy je. Hraje na 34, doopravdy mu 82.
0: Podívejme na to. Ta symbolika ve sportu platí. Hele, na to, že jsi pondělní vyzývatel a nepoužitelná, myslím si, že budou mít během týdne co dělat, aby tě porazili a vyhráli 4 lístky na Marka Ztracenýho. Držíme palce a díky.
2: Díky. Ahoj. Ahoj.
0: Na cestě z Kladna přímo od rytířů. Anna, kdo to bude zítra?
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Hit Radio City hlásí 16 hodin 41 minut. Zkontrolujte, jestli to máte stejně. S vámi Vincent, taky Dominik, za námi Samfeld a jedna úžasná nepoužitelná s rekordním časem. Nebude to jednoduchý tenhle týden, ale máme na vás otázku. Viděli jste film Hádi v letadle? Tak si představte, že se to... Ne, taková blbost se nestala, ale může to být spíše hadi v Praze, protože v zoologické zahradě mají dvě mláďata krajty kylnaté, 10 mláďat hroznýště hnědého a 4 hroznýšky tatarské, to je hezký.
1: Ale prosím, bacha na to. Já jenom, ať bychom to s těma hadama nepřeháněli. Víš, co se teď stalo v Anglii?
0: Ne.
1: Normálně na golfovém hřišti během týdne našli 2 dvoumetrový hroznýše. Toho prvního našla holčička, která odpálila míček, 14-letá holčička. Přišla k tomu míčku a ten míček ležel na 2metrovém hadovi. A potom za týden ho našel někdo jiný, ještě jinýho. Takže prosím jenom, hadi jsou skvělí, ale prosím dávejte na ně bacha, ať vám neutečou. Ať holčičky nemají strach.
0: Tohle je... Do troji, my všichni. A co z toho plyne, nehrajte golf, je to nebezpečný sport.
1: Ne, já chci, já se bojím hadu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Reklamy byly dlouhé?
3: No jo,
2: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Ježiši, dal si to někdo naživo? Jak vám s Vincou závidíme? Posloucháte Hit Radio City? Tohle byla Ray a než se vrhneme na Ray zpráv, ty chystej počasí a dopravu, jo, zase.
1: Já zase, teď je furt stejně venku.
0: Hele, tu mámu musíš dohnat. Ale... Mámu, Veroniku, Rosničku milujeme všichni.
1: Jenom mi vysvětli, můžu říct, že je furt stejně, jako bylo před hodinou a furt to stojí na stejných místech?
0: Na cestách i na počasí se to dá aplikovat.
1: Ono v Praze naštěstí, jako tady ta věta bude platit následující rok ještě.
0: Asi tak. Za chvilku další zprávy a další královna pop music.
1: Počkej,
0: Beyonce.
1: Počkej. Velká změna nakonec v té dopravě a v počasí.
0: Tak počkat.
1: No ne, nechám tu písničku. Ne, to, já jsem je chtěl nalákat, ať si to pustěj.
0: Tak jo.
1: Ty mi vůbec nerozumíš.
0: Tak no. Lákej, jako no, že se to nestalo. Takže
1: počkej.
0: Tak počkej.
1: Nedělej to znova. Ty se nachytáš vždycky, Domčo, to je pro posluchače. Domčo, ty teď nic nedělej, jo? Aha. Nic nedělej. Počkej. Ne, opovaž se na to šáhnout. Lidi, počkejte si, protože přišla velká změna. Možná.
0: Musíte to slyšet za chvilku.
1: Já už to pochopil konečně. Aha.

0: Se sně za minutu je tady 5. hodina. Miles Smith za námi, před námi zprávy, ale kromě syna Veroniky Žilkové, naší oblíbené rosničky, tady máme i dopraváka, ne sportáka. Má ten dopravák nějaký jméno? Jako Carda Retarda, ty budeš?
1: Ferda Drnda.
0: Tak obstoj svému jménu.
2: A přátelé, teď vám to drndá na silnicích. Pražský okruh v úseku mezi Ruzyní a D7 probíhají práce na zkapacitnění s provozem zúžení do dvou jízdních pruhů. V každém směru, což v odpoledních špičkách zpomaluje plynulost. Potom taky stojí Bělská plzeňská hlavku v most Vilzonova. Takže prosím všichni opatrně a nedrndejte moc silně, ať vám nespadne SPZ.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
4: V čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 17 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi i Bára Purkártová. Pohonné hmoty na tuzemských čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Pokud by na Blízkém východě pokračovalo příměří, mohly by ceny paliv klesnout během srpna. Velká kočkovitá šelma na jihu Čech se opět ozvala. O víkendu ji spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, dnes zveřejnila policie na svém webu. Žádná zoo ani chovatelé dosud nehlásili, že by jim zvíře chybělo. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur. V přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Ode dneška už se neplatí.
3: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
4: Slyšte, vy lidi praští, dvorští i měščí, krčmáři, lenoši válející se u řeky, slunce to oko nebeské rozhavené má dnes na mysli tování milostivé, neb nám dopřává mírných 23 stupňů, noc přinese chladivých 16 stupňů, až se i peřiny zachvějí blahem, takže neváhejte, přátelé, a Česko oslavujte, neb ještě stále se tady dá žít.
1: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem.
5: Tak snad na to počasí a dopravu zítra někdo dorazí. Hezké odpoledne.
4: Já, možná já ne, zase.
5: Uvidíme, 17 hodin, 3 minuty k tomu posloucháte. Ne, bylo to dobrý, bylo to hezký.
4: Já jsem s tím spokojený, hlavně mám pocit, že to je jakoby každou hodinu lepší a lepší, víš.
5: Tak naštěstí ty hity, já vám prozradím velké tajemství, tady v rádiu nejsou živě, ty kapely to nehrajou živě, máme to vlastně předtočený, říká se tomu nahrávky, takže ty chybět nebudou. Abyste nemysleli, že třeba zítra bude některé hity zpívat Vincent.
4: To, a proč ne?
5: Tak Miraj by zvládl.
4: Možná zvládl bych ho, kdybych chtěl.
5: Tak zítra.
1: Hit Radio City.
5: Ale ještě hoďku máme. Dojít k cíle. Miraj na Hit Radio.
6: Odpočíváš každou chvíli.

0: A tam jsou právě noví hadi. Rodí se, no. Jsou malinčí, přítulní, 10 minut po 5. hodině. Přátelé, ideální čas. A Vince zase bude jásat, protože víme, že teď jste v autě, nejspíš stojíte v kolonách. Chcem si s vámi zahrát hru.
1: Moji úžasnou hru, která spočívá v tom, že já vám teďkon řeknu nějaký titulek ze světové události, která se skutečně stala. A vy musíte za pomocí své fantazie uhádnout, jak asi tento titulek doopravdy končí.
0: Doufám, že jste připraveni. Vince, jo?
1: Ano. Tím pádem, přátelé, máme zde první hádanku tohoto dne. Jak se toto stalo v naší realitě doopravdy? Dvě opilé ženy v Polsku udělali o 3:30 ráno nezvyklý incident. Oč se jedná, Dominiku, příteli můj?
0: Opilé ženy v Polsku, to je pojem sám o sobě. Co to mohlo být, kamarádi? Aša vlevo, něco s autem. Odcizili policejní vůz.
1: Policie v tom samozřejmě roli hrála. Nikoli však vůz, ale něco odcizili. A to u meč.
0: Meč?
1: Ano, pardon. Chtěli ukrást meč ze slavné sochy Šermíře ve Vratislavi. Policie dokonce u toho celou dobu sledovala v přímém přenosu. Celý incident viděli na živé kameře. Já si myslím, že se museli strašně smát. Dvě holky v opilí prostě lezly po fontáně na sochu a chtěli jí vytrhnout meč. A to se jim nakonec povedlo.
0: Holky chtěli meč nějaké a když pochopili ve 4 hodiny v noci, že z toho nic nebude, tak...
1: Já myslím, že holky původně chtěli meč na Tinderu a když dostali ten, tak museli jít na jiný. No a druhá, taková už trošku jiná jobovka, která se může dotýkat nás všech. Trump?
0: Trump?
1: Trump, tedy přečtete slovo Trump špatně. Trump na své síti zveřejnil sérii naprosto bizárních příspěvků. Zkus uhádnout aspoň, jaký to mohly být příspěvky. Očividně dostal přístup k umělé inteligenci. To je moje jako rada.
0: Vypadá to, jak kdyby to vygenerovala umělá inteligence. Na co ještě, kamarádi, u Trumpa nejsme zvyklí? Nebo u Trumpa?
1: A ti poradím, jo? Během 6 hodin zveřejnil 40 příspěvků vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Byly to, myslím, náhodné historické fakta, u kterých se připisuje zásluhy, ne?
1: Ne, byly to fotky. Fotky jeho samotného. Například tak stojí jako hrdina na íránském tankeru s americkou vlajkou, zatímco oni strachy skáčou do vody. Poté udělal filmový plakát, na němž sám sebe zobrazuje při záchraně prvního amerického prezidenta George Washingtona na hoře Rushmore. A potom taky obří obrázek gigantické zdi na hranicích s Kanadou. A nebo ještě jako ten nejgeniálnější další filmový plakát, kde se zvětšnil s názvem Cosmic Commander. Kosmický velitel. Sci-fi sama o sobě.
0: Mně to připomíná, když ukážete strejdovi nebo tátovi umělou inteligenci, co jo, to umí, ano. Akorát on není prezident, ten strejda většinou.
1: Ale něčí strejda je, tak proč by taky nemohl?
0: Proč by taky?
1: No, tak přátelé, za chvilku si dáme ještě jednu poslední typovačku, ale já vás nechám, ať na ní trošku přemýšlíte. V Argentíně vyhráli dvě zvířata soud. Co vyhráli, tak zní moje otázka. Vy přemýšlejte a mezi tím...
0: David Guetta! Dvě zvířata vyhrály soud.

0: 27 minut po páté. Právě včera zažila Pitbulla neskutečnou party. Co nám chybí, to je Macklemore. Ale taky odpověď.
1: Ptal jsem se vás na otázku, jak si myslíte, že skončil tento titulek? V Argentině vyhráli dvě zvířata soud. Co vyhráli, Domčo, podle tebe a podle našich posluchačů?
0: No tak hlavně podle vás, přátelé, právě vypíšete hodně. Mirek například, že neměla být snězena. Jakože už byli post. Dostali razítko na to, že neměli být, zkrátka, že ty zvířata nevyhráli, jako, ale jako ten majitel jich, asi to tak Mirek myslí.
1: Jakože jejich orgány půjdou na vědecké účely a ne na kuchyňské účely.
0: Půjdou nějakýho muzea asi.
1: Rozumím, rozumím. Kéž by to tak bylo, ale vlastně ten příběh je ještě hezčí. Ty máš nějaký tip?
0: Já mám tip a vlastně podobně jako naše posluchačka Klára, která píše, že někdo použil jejich podobiznu na trička.
1: Jako AI.
0: No, nebo ne, myslím, že Klára to myslí tak, že někdo nějakou fotku náhodně v přírodě pořídil, pak to dal na trička, ale oni nechtěli, respektive ten, koho byla ta obora.
1: To je hezký, to je hezký. Bohužel to je taky špatně. Ne špatně, protože tady to je krásný v jiný realitě. Ale je to jinak. Ve skutečnosti šlo o to, že dvě rybičky, které byly v restauraci, v sushi restauraci, tak dostali status cítících a vnímajících bytostí. Tím pádem museli mít i přiznaná patřičná práva.
0: Jo tak, to nás nenapadlo.
1: Protože byli prej v malilinkatým akvárku, který bylo nevyhovující, bylo dokonce i na nějak kraji ulice, takže tam byl prej hluk a prostě kolem šli ochránci zvířat a řekli si, hele, to je špatně, oni to prostě cejtěj, dali tu k soudu, tu restauraci, vyhráli a tím pádem ty zvířátka, dvě rybičky, dostali větší akvárko na lepším místě, aby se cejtili líp.
0: Nádherný, no tak přátelé, kdo dělá v takových těch korporátech prosklených a náhodou kolem půjde někdo z public relations, nebo jak se říká, ten, kdo se stará o pohodu v práci. Vidíte, zvládli to ryby, zvládnete to vy.
1: Ano, nechte se prohlásit za vnímající a cítící bytosti a možná nám dají větší kouji.
2: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: na hodinky, ať se v tom autě nevybouráte. Je 17:30, posloucháte Hit Radio City a já vím, co se vám honí hlavou. A to každému. Na chvilku se zatáhne a každý by cestoval někam na dovolenou. Na týdenní, dvoutýdenní, nechodil by do práce, nechodil by na fantastický akce, co máme v Praze. Jako třeba City Picnic už ve čtvrtek.
1: Náš fantastický rádiovej festiák, ve kterém budeme mít opět plejádu talentů, humoru, dobrého jídla a hlavně skvělých lidí. A tím myslím vás, přátelé.
0: S celýma rodinkama Lollipop, Spokáč, Jasmin a taky Komikaze na stage. Budeme tam mít i studio, všechno z místa mapovat, ale hlavně bez vás to nebude ono, tak doražte. Ve čtvrtek otevíráme brány. Krátce před čtvrtou.
1: Jo!
2: I tenhle song můžeš slyšet živě a zdarma. Zdarma. Už tento čtvrtek Parukářka. City Picnic. Startujeme v 16 hodin. City Picnic na Parukářce. Festival, co se vejde na deku.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Two Brothers on the Fourth Floor. Jo, ty devadesátky bavit nepřestanou. Posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent a Dominik. Mám pro vás na výběr. Co byste brali? Menší byt v Praze nebo stěhování se do většího ve středních Čechách? Samozřejmě záleží, kde pracujete, ale jaká si myslíte, že ideální vzdálenost dojíždění do práce? Jako ideálně mít to za rohem, ale jako nejvyšší, co jste ochotni přijmout?
1: Takhle, já když jsem nastupoval do tohohle rádia, tak jsem si říkal, že to je skvělý, protože to mám půl hodiny do práce. Teď už to mám hodinu a půl do práce.
0: Rozkopávaj to.
1: Takže já si říkám, že je vlastně úplně jako jedno, odkud seš, protože tou Prahou stejně jedeš strašně dlouho.
0: No, proč o tom, přátelé, mluvím? Protože cena za 1 KK podle posledních čísel v Praze se rovná velkému domku i s pozemkem třeba ve středních Čechách, dojezdová vzdálenost hodinu do Prahy.
1: Přátelé, já si myslím, že je jenom jeden jediný problém. A to je, že když se odstěhujete do středních Čech, tak nás nenaladíte. Takže radši bydlete ve sklepě za 50 milionů, ale zůstaňte prosím s náma.
0: To je fér.
1: Metropolitní rádio. Yeah.
2: Hit Radio.

0: brokovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Reklamy byly dlouhé?
5: No jo,
4: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City. Flash Dance.

0: Jak tato zase letí, za chvilku šestá a Global DJs na Hit Radio City. Ten čas, co to asi znamená, že se budeme loučit a dneska jsme se dozvěděli spoustu věcí, jakože řidiči konečně nepijou za volantem, dávají přednost drogám.
1: No a taky jsme se dozvěděli, jak to na těch silnicích funguje díky mně, našemu správaři dopravy a taky díky rozsnižce. Já se vám musím něčemu přiznat, přátelé. Já opravdu ve skutečnosti jsem produktem protekce, nebo respektive minimálně dneska. Já jsem neměl protekci jako herec, ale přiznám se, jako rosnička jsem měl velkou protekci, protože moje máma byla legendární rosnička a podnešku jsem i já.
0: Jak ona to říkala? Dobrý večer.
1: A bude hezky, ne.
0: Jak, myslím, že jenom dobrý večer, ale ve tvém podání?
1: V mém podání bude hezky, já nevím. No dobře, tak žiju v jejím stínu počasí.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Provoz nám houstne a hodně se bourá. Dávejte si pozor v Pražské ulici u Paliárky, kde se srazil osobák s autobusem. Opatrně taky v ulici ke Strašnické, kde stále zasahují hasiči a je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
5: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
4: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
7: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Bryan Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to a hezký večer.

Say Say. Paul McCartney a Michael Jackson, geniální spojení v éteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, pořádku. Jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, čau. No, dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

Brian Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium. A jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song. A věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostý banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělej a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne koutky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Brandy a Ray J, Another Day in Paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na Dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky. Jo, jako suvenýrek, jo, chápu. Opatrně. Na to oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně je to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda. Jo? Takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu. Takže prostě nevyplatí se to. Jo? Jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černém HDčkem, že jo? To už vyjde na stejně. Tak opatrně! No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to!

Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hitrádia. Krásný večer. 6:45, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Žďorp, ne, teď ne, akorát, že jo, chápem se.

Eminem a Dido společně v éteru Hit Rádia. No a umělá inteligence vládne světu, jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají, co si budem povídat. No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Ta každá doba má skvělý songy. The Tide Is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia práve teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: V ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nový hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo? Ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo? Teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač to neměli, že jo? No akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady? Nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

Doctor and Medics v éteru Hit Rádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo? Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo. Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo. Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě GoldenEye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner... Už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.

0: Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

Rocket Joe, Cats in the Cradle, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 tisíc se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládnem bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

Geniální Šonka, geniální Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Škego. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentour nebo Aqua, tak buďte s námi.

0: Gentur právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je, že se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření. To znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je roli Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano, mít nějaký fond se specifickými prostředkama, ten, řekněme, nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí. Ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků. Hit Radio City.

Rodgers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takovýto pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj!

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.